Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně v pozdní noci v hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz. Máme jaro v plném rozpuku, tak si dáme něco písní milostných, ale to jen tak okrajově. Hlavně si dáme Jiřinu Salačovou a sestry Alanovi, protože tato se narodila 14. května 1920 v Terezíně, významná česká zpěvačka a členka vokální formace sester Alanových. 3 minuty hudby, to je taky dobrý.

Jak vzniklo těleso formace hudební tedy sestry Helenovy, to už jsem tady kolikrát říkal, tak nech se vás zdržovat opakováním, ale hlavně teda bych se zmínil, jaký měli ten základ, ten fundament, ze kterého vycházeli. V té době byly velice módní sestry Andersovy, Andrew Sisters, tak si je taky pustíme, ono je to úplně skoro stejný a jak si myslím, tak sestry Helenovy byly stejně dobrý jako sestry Andersovy a naopak Andersovy sestry byly stejně dobrý jako sestry Helenovy. Což takhle hovořit o lásce. Moralisté mohou pozvednout varovně prst a když se o tom jenom mluví, tak o nic nejde, že jo.

A málo kdo ví, a to jsem chtěl jenom zmínit, že Jiřina Salčová, mimo teda studia konzervatoře a začátku v Kýnově pěveckým sboru dětským, tak studovala taky knihkupectví. To je zajímavé, to byla jistě sečtělá a Píseň má tě potěší. To je titul další skladby. Já osobně rád poslouchám Jiřinu Salčovou i třeba Alanovy sestry. O tom žádná.

Když to takhle posloucháte, jako já teda musím, že jo, prostě v tom rádiu, tak zjistíte, že velice často nemá, a jak teda sestry Alenovi, tak Jiřina Salačová včetně, nemá takový ty prvoplánový řachačky, jo, prostě tam je to propracovaný aranže a je to také neobvyklé, podaný ta píseň. Já to fakt se mi to líbí, jo. Já si myslím, že jak Jiřina Salačová, tak sestry Alenovi byly velký umělkyně a Láska opět bude na řadě. Láska se mi vyhýbá, sestry Alenovi, no máme květen, když se někomu vyhýbá láska, to je taky dobrá věc, jak kdy, že jo. Někdo na tom dokonce i vydělá, jo.

teď si dáme Jiřinu Salačovou solo s orchestrem Karla Vlacha, jmenuje se to, říkej mi to prosím potichoučku, to je notoricky známá věc. Jo, je to taky milostná záležitost v podstatě. Když si představíte, když dva spolu kráčí pod večerním parkem ruku v ruce, dostaveníčko mají, jak se říká, jak říkáme vyzdělanci, že jo. Tak přece nebudou na sebe řvát jako na lesi, jo, to je taky pravda, no, je to hezký.

Jinak taky i orchestr Karla Vlacha, jo, to je taky pojem, že jo, to nemusím tady rozvádět. Jestli jste pozorně poslouchali, tak jste si mohli všimnout jednom úseku této skladby. Já mluvím kniha, to je hrozný. Tak jste si mohli všimnout v jedné chvíli, teda by to řekl lidově, docela hezký basy tam. Jako kdyby měla malinko už našlápnuto do bebopu, jo, ale to je jen tak ryze můj dojem, mohu se mýlit. Tak ráda tě mám, Jiřina Salačová a opět orchestr Karla Vlacha.

No tak když máte někoho rádi, tak je to jasný, že to není třeba rozvádět, notabene v květnu. Já jsem se tady zmínil o tom Vlachově orchestru, extra třídě naprosto. Já si myslím, ne, že bych vám nutil nějaký své názory, aby se nedovolil, ale jednoho Vlacha Karla bych tady měl solo. Mnohokrát to už ve Starom psu bylo a já si to nikdy nemůžu odpustit, tu krásnou verzi St. Louis Blues ze začátku 50. let. O to cennější, když víme, jaký hrůzy se natáčely ve studiích Československého rozhlasu na začátku let 50. Přiložte ucho. Tentokrát Karel Vlach, solo, bez sester Alanových a Jiřiny Salačových.

Chtěl bych říct, jo, kam se hravou big bandy zvučných světových men. No a aby zase nebylo tak samý posvícení, tak pochopitelně nesmí chybět rubrika do jazzu, ne, je to zákeřný, to je přepad ze zálohy, ale dneska to nebude zase tak moc strašný, v podstatě ani moc to nebude nějaký takový, jako víte, znáte to, jak to dovedu v téhle rubrice, ale spíš to bude pořád toho swingu více méně se budeme držet. Budou to opět Alanovy sestry a bude to, nebudete tomu věřit, jo. Bude to zaječí pacička. To je taková rozšupovačka lidového typu, něco jako sokolíci, jo. U nás na venkově, jo. Vždycky lidi lezou na stoly při sokolíkách a hulákají prostě ruce, takhle řvou ty refrény. A i ženský, jo, to jako chran pambu, jo, to i tak. A jednou já si pamatuju za svý hudební éry, nějakým, na svatbě to snad bylo, já nevím, proč se hrálo, ale myslím, že to byla zrovna svatba. Přišla paninka, decentní, mladá, fešná, sympatická, pohovořili jsme trochu a ona povídá, Jeníčku, dej tam sokolíky a jdu na stůl. Jo, to je dobrá věc. Tak si poslechneme píseň tohohle typu, zaječí pacičku, v dnešní rubrice do jazzu ne.

Jinak jako člověk, který často stával na pódiu a vytvářel tu zábavu, tak můžu snadno dosvědčit, že tohle to nejde dělat všude. Tak u nás na venkově je možná, ale v nějakom Nobel podniku s klavíristou, decentním, tlumený světlo, závěsy, boxy, tam byste asi na stolech stát nemohli, to byste byli zřejmě šupito presto vyvedení ochrankou. Ale my si dáme něco docela zajímavého z archivu svého bohatého. Jsem tady vybral R.A. Dvorskýho a sestry Alanovi Soumrak. Jinak tady jsem zapomněl v téhle minulý skladbě, v té pacičce zaječí, co má štěstí největší. Tam vlastně dělali v podstatě křoví Arnaštovi Kavkovi, ale tak dobrý. Tak to je R.A. Dvorskej a Soumrak sestry Alanovi včetně.

při vší úctě teda k Erárovi Dvorskému, tak mám takový dojem, že tady Drobátko vykrat Járu Velinskýho a vlastně zpět, beru zpět, co jsem řekl a říkám, co jsem neřekl, nebo jak to bylo v tom filmu. On to od Velinskýho je, je to v podstatě původně tramská písnička. Tady spíš to vypadá na to, že Jára Velinský Drobátko vykrat sám sebe, ale to je přípustný, to se může o tom žádná, protože pořád tam slyším, že na západ je cesta dlouhá, jo. Zbytečná, marná je touha, ale tady je to jinak modulovaný, ale dobře, no, stane se. Dáme si Šumění deště, protože jak na jaře ohledně počasí, taky není všechno dvakrát OK, ani v lásce pochopitelně. A na jaře taky v květnu obzvláště. Často vás překvapí přeháňka, u nás na Vysočině i sněhová. To jsou ty vpády studeného oceánského vzduchu. To není předpověď počasí, je to pořad o hudbě. Tak teda jakože, ačkoliv teda zní Šumění deště, i tak je to romantický.

Říkáš mi v tanci kapek, mám tě rád. Plouváme spolu po bulvárech spících a jen náš krok zní.

Krásný večer jsme zažili se sestrami Alanovými i s Jiřinou Salačovou, čím jsme se rozloučili písničkou Tak jako sen, to už je z 50. let. Jinak Jiřina Salačová obdržela v roce 74 na bratislavský Liře, nebudete tomu věřit, dokonce ocenění za velký přínos československé populární a taneční hudbě. V 84. o 10 let později měla možnost prožít velice hezký comeback, taky vystupovala s Linha Singers, ne, s Pankovcema mám takový dojem, sorry. Ještě bych chtěl říct, no a na závěr ještě informaci, do vokálně hudebního nebe odešla 8. ledna v roce 1991. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, při dobrých jazzových melodiích, naslyšenou.

0: Tell.
1: Color Music Radio. Radio.

0: Perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: Bit of gospel music.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Music Radio. Za mixákem DJ Minidrak. Barevná hodina Honzy Martina. Tak užívejte koloračky a koloráci. Ještě chviličku. No a pak zase

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stůl. Přichází nejrakeťák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Nazdár! Tak máme pondělí, 7 hodin ráno. Všecky vás zdravím a jsem šťastnej, že jsme spolu. Tak dneska to odstartujeme trošku klasikou, tady je Peter Gabriel a Sledgehammer. A budu hrát opravdu to, co vyberu, a to je snad nejlepší. Tak jo, tak se mějte moc hezky a jdeme na Romeo Show.

Sledgehammer, Peter Gabriel. Spousta z vás mi teďka píše, že by se hodil Phil Collins, ale Phil Collins se teď úplně nehodí. Dáme si ho ale příště, jo? Takže teď si dáme Police a Every Breath You Take. Mimochodem, ti z vás, kteří se letos chystají na Metronome Festival, tak Sting tam bude taky. Tak si dáme ale jeho lepší partu Police. Every Breath You Take.

Tak dneska hrajeme další skvělý zápas večer se Švédskem. Tak si zase můžete tipnout, jak to dopadne, protože hrajeme o půl litr koloru a taky o čaje tékané. A tady jsou Pretenders, Don't Get Me Wrong. Taky dobrá věc. Ale já vám to nenutím. Prostě pouštím, co se mi líbí.

Don't get me wrong. Tak to byly Pretenders. A když jsme teda u toho mistrovství světa v ledním hokeji, tak já si dnešní zápas tipuju, že vyhrajeme nad Švédskem 4-3. Ale bude to velký boj. A klidně si můžete i na našem webu tipnout. A třeba v 7:30 mě můžete zavolat na telefon 603 54 0051. A držím vám palce, ať vyhrajete. Tak tady je Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

Come on, sugar, let me know. Do you think I'm sexy? Tak to byl Mr. Rod Stewart. A dnes slaví svátek Nataša. Takže všem Nataškám přejeme všecko nejlepší. Máme pondělí 18. května. Zítra slaví svátek Ivo. Tak všem Ivošům už dopředu přejeme, ať se na to připravějí a užijou si krásný svátek. Tady jsou Roxy Music a Brian Ferry. More than this. To je zlatá věc.

Dobrá snídaně v Americe. Breakfast in America, tak to byly Supertramp na Color Music Radio v dnešní Romeo Show. A teď si dáme taky něco amerického. Tady jsou Texas. I don't want a lover. A stále vám všem přeju jenom to nejlepší ráno. Musíme odstartovat pondělí dobře.

tady mám celkem dost tipů na dnešní hokejové utkání Česko-Švédsko. Ale samozřejmě za chviličku si vezmu jednoho z vás do éteru. Trošku si můžeme pokecat a taky si posluchač může tipnout, jak to dneska dopadne. Tohle vždycky používám, když začínám, ale dneska taková velká poklona, si dáme originál písničku. Tady jsou Verve a Bittersweet Symphony. Máme přesně 7:30, tak si to dejte, jak já říkám vždycky, volume right. Jo, je to příjemná věc. A teď už můžete volat 603-54-0051 a tipneme si, jak to dneska dopadne. Doufám, že to dopadne dobře. Byli jsme trošku smutní, jak to dopadlo se Slovinskem, ale je to sport. Neprožívejme to.

Bittersweet Symphony. Tak to byly Verve. Dneska jedeme trošku hodně Anglii, ale teď si dáme Ameriku, protože tohodle borce mám taky strašně moc rád. Jmenuje se Tom Petty a jeho kapela The Heartbreakers a jeho mega hit Learning to Fly. Tak máme tady další tip. 3-2, že vyhrajeme. Tak uvidíme. Hlavně držme klukům palce.

I'm learning to fly. Tom Petty and the Heartbreakers. Tak máme 7 hodin 40 minut. Je pondělí. Posloucháte Color Music Radio. Tyhle borce jsem hrál v pátek. A dáme si je ještě dneska. Dneska jedu takovou poprokovou hodinu. Tak snad se nic nestane. A nebudete kritizovat.

A tady jsou Toto a jejich Afrika. Předtím ty YouTube byly skvělý. Pořád vzpomínám, když byli na Strahově. Velký kotel, skvělá hudba, prostě YouTube. Bonovox měl teď 66 a jedou turné, tak snad ještě jednou zavítaj k nám.

to byli Toutou. Afrika. No, už nám zbývá zhruba 12 minut mojí dnešní Romeo show. Ale protože jsem zmiňoval, že by YouTube mohli ještě do Prahy přijet na koncert, tak už se nám blíží koncert Duran Duran. Je to zhruba za měsíc a 6 dnů. 24. června v O2 aréně YouTube. Už se na ně strašně moc těším, jdu tam. Tak vy si vychutnejte Come On Down, Duran Duran.

Who do you need? Who do you love? Come on down. Tak to byly Duran Duran na Color Music Radio a protože moje velká kamarádka, skvělá ženská, hrozně milá, jmenuje se Marcelka, si přeje, aby jsem dneska zahrál pro ní písničku od Europe, která se jmenuje Kerry, tak není nic jednoduššího, než to splnit. Takže Marcelko, užij si to, dej si volume right a doufám, že se brzy uvidíme.

krásná věc Kerry, speciálně pro Marcelku, a já vám teď dávám poslední moji dnešní věc, a to jsou Cranberries a jejich mega flákota Zombie. Za chviličku se rozloučíme, protože Friky už dělá dřepy, dělá kliky, se připravuje. A co mě vždycky u něj překvapí, že vysílá v baseballové čepici.

0: Music Radio.
1: Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman.
4: Tady je Roman.
3: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 7 hodin. Color Music Radio. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
0: Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman.
4: Tady je Roman.
3: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
7: Radio.
8: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
9: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadone? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
3: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
4: Váš přítel.
2: Ano, a my mu musíme pomoct.
3: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
2: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
4: To bychom se měli nechat očkovat.
2: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
5: Nebojte se, Perverézi, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
4: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
5: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane Perverézi, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
4: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
5: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
2: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam, Don Celadone.
5: Počkejte, Juane Perverézi. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. O tomu nerozumím, tak půjdeme.
4: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem Perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Don Celadone.
5: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, u kůlu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
0: Slyšeli jste nekonečné radionové...
5: A Hergot, furt je tak blízko.
0: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Příjemný dobrý ráno. Při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukázala 12 minut po 8 hodině. Dneska je pondělí 18. května a svátek neboli jmeniny nám slaví Nataša. A stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slíbili následovný. Můžeme očekávat převážně jasno nebo polojasno a to na většině naše území. Jen výjimečně by se do toho mohl připléct taky déšť, potažmo polojasno s dešťovými přehánkami. Teploty ty ranní by se měly pohybovat mezi 5 až 7 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 16 až 18 stupňů. K večeru se ochladí na 9 až 12 a přes noc potom teploty klesnou k 7 až 9 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky a to ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí od Cypress Hill, Throw Your Set in the Air, legendární to věc. No a pokračovat budeme další partičkou, která tady hraje pravidelně. Tentokrát to bude Naughty by Nature a Thugs and Hustlers. Ano, přátelé, věc, která tady ještě nehrála, takhle my se to tady snažíme dělat. Sice hrajeme oldschoolový pecky, ale ten playlist jsme pozměnili tak, aby se to až tolik neopakovalo. No dá se říct, že ani jeden týden tedy nehrajeme stejný set a těch věcí je opravdu mnoho, který ještě můžou v éteru

Color Music Rádia v rámci tohohle historického okénka zaznít. No a pak se podíváme úplně na druhou stranu spektra i toho časového i hudebního. Je totiž pondělí a čekají nás úplný novinky, aktuální novinky z posledních 7 dnů v rámci Baselineu a UK Garáže. Taková je rutina tady na Coloru. Já ještě doplním, že vás neošidím ani o informace z internetu. I dneska si povíme, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého ho nám napsali, a to v rámci rubriky Frikolora Infos. Já jsem to všechno řekl, je to tak, jak jsem to řekl, je to tady vždycky takhle stejně po ránu. Samozřejmě se to může trochu vlišit v lesčem, ale plán je jasný. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

0: swordfish.
1: Think it is when it ain't all peaches and cream. That's why I saw five folks face down in the mainstream.
2: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, 47 minut po 8 hodině, relativně klidný začátek týdne, tedy co se týče dnešního ranního setu, toho prvního setu, tak myslím, že to začalo poklidně a není nikam třeba spěchat, protože je pondělí a samozřejmě nám se to tady za chvíli zrychlí, ne, že ne, protože nás čeká druhá část a ta bude věnovaná baselineu a UK garáži a novinkám. Tohle je mainstream, nemyslím tím, že bychom hráli mainstream, to není úplně samozřejmě pravda, protože ty hiphopové věci sice ve své době byly hodně tedy poslouchaný, tak ještě se za mainstream úplně nepovažovali. No a tohle je mainstream od Outkast, tedy věc s názvem mainstream. Čeká nás to Tribe Called Quest a Bonita Applebum a já jsem si našel ale věc, kterou neznám a dost mě to zajímá, tak jsem zvědavý, Pharrell Williams remix. Takže Pharrell Williams remix na Tribe Called Quest, tak pojďme se na to podívat.

Poslední věc dnešní ranní frikolory, tý první hiphopový a rapový části, tohle je Arrested Development, In The Sunshine, doufám, že jste na sluníčku a že vám je fajn. No a pokud jste v práci, tak vězte, že venku sluníčko je a až v ní skončíte, pravděpodobně ještě bude.

No já zdravím Martina Svátka, ten píše hezký hiphopový mix, kámo, tak to mě samozřejmě těší, teď abych to neřekl tady přesně, protože on asi kámo nenapsal, počkejte. No každopádně zdravíme Martina Svátka, ten bohužel dnes nebude moc vysílat, což mě mrzí, píše pěkný hiphopový mix, boy, jsem si říkal, že nenapsal, kámo. Pojďme ale k tomu, co nás čeká dál.

0: byly zase věci, které jsme tady standardně nehráli a zase jsme se podívali na trošku jinou tedy záležitost a jak říkám jiný šuplík, teď už ale zpátky k tomu standardnímu programu Color Music Radio a pořadu Free Color. Je potřeba si zopakovat informace a údaje k dnešnímu dni tak, aby jsme všichni věděli, do čeho jsme se vzbudili. Je pondělí 18. května, Nataša nám dnes slaví jmeniny a meteorologové nám dnes slibují převážně jasno nebo polojasno. Můžeme ale výjimečně potkat také déšť, a to k večeru a či přes noc, a to hlavně na západě Čech. Teploty tam by mělo být opět tedy nejchladněji, by měly být po ránu a kolem 6 až 7 stupňů. V odpoledních maximech potom 16 až 20, k večeru se ochladí, a to na 12 až 16 a přes noc potom teploty kolem 7 až 9 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jsem na tebe hrdá a další komplimenty, díky kterým si získáte srdce každého muže. Muži po nich touží, ale nechtějí si o ně říkat, pokud jim je žena sama od sebe dokáže dát, už jinde nehledají, protože v ní našli svůj životní poklad. Má to ale jeden háček, musí být upřímné. Líbivé sladké řečičky nefungují, proč pro muže tyto komplimenty tolik znamenají a jak na ně působí, tak muži touží po komplimentech, ale nechtějí si o ně říkat, na to jsou příliš hrdí a vyžádané komplimenty pro ně ani nemají velkou váhu. Upřímné komplimenty jsou pro ženy obrovská šance, jak se s mužem hluboce a pevně propojit a posílit vztah. Pro muže jsou extra impulzem k tomu, aby dělali všechno to, za co je pak ženy milují a obdivují. Zároveň jim pomáhají překonat těžké životní výzvy. Jsem na tebe hrdá, ta je první. Cítím se s tebou v bezpečí, ta je druhá. Za třetí, obdivuji tě za to, co děláš, je třetí. A za čtvrté, vím, že to zvládneš. Páté, toužím po tobě, chci tě. No a to jsou takový ty základní, který by měli všichni znát. No a jdeme dál, další informace. Drogových otrav přibylo o polovinu. Čechy zabíjí i nové drogy, ale i běžné léky. Loni v Česku zemřelo v důsledku předávkování drogami 111 lidí. Oproti předchozímu roku 77 je to dramatický nárůst téměř o polovinu. Z celkových 250 případů intoxikací, ke kterým vyjížděla policie, skončil tragicky takřka každý druhý. Nejčastějšími obětmi předávkování byli lidé v produktivním věku od 26 do 45 let. Děsivým varováním je ovšem i smrt 8 nezletilých. Vyplývá to ze statistiky Národní protidrogové centrály. Trh zaplavila vlna nevyzpytatelné chemie, skrytá za fasádou barevných cukrovinek, bonbonů a vaporizérů. Tyto syntetické kanabinoidy, prodávané jako sběratelské předměty, způsobily pětinu všech předávkování. Spousta lidí to kupuje v naivní představě, že stát by přece nedopustil, aby se to prodávalo, kdyby to bylo škodlivé. To je jedna z největších iluzí. Bohužel prodejci hledají všechny skuliny v legislativě, především ve složení těch látek, aby obcházeli zákazy. Stále vyvíjejí nové chemické sloučeniny, podporují to agresivním marketingem, říká šéf Jakub Friedrich. No a poslední informace dnešního rána, konec šifrovaných zpráv na Instagramu. Meta odstoupila od soukromého modelu. Společnost Meta změnila pravidla ohledně soukromí na své platformě Instagram. Uživatelé už nebudou moci využít end-to-end šifrování v soukromých zprávách, jelikož sociální síť tuto technologii minulý týden globálně vypnula. Rozhodnutí je vypnout E2EE představuje pro Metu zásadní obrat, jelikož dříve společnost tuto technologii prosazovala jako zlatý standard pro soukromí uživatelů. V roce 2019 se společnost zavázala tento způsob šifrování zavést jak na Instagramu, tak i na Facebooku. Mark Zuckerberg v té době řekl, že budoucnost je soukromá. Meta má technologii E2EE dostupnou pouze na Facebook Messengeru. Na Instagramu tuto funkci původně vydala jako volitelnou možnost, kterou si uživatelé mohli vybrat z plány, že se stane výchozí. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Free Colora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Aha. Krásný jingle, přátelé. Takhle to tady má vypadat. Já vám tu hlavu z toho krku odstřelím. Přátelé, kamarádi, já jsem zase zapomněl na tu soutěž ohledně Madfingerů, páč jsem hlava děravá, přece jenom po víkendu člověk lesa může zapomenout, takže pojďme si říct, že to necháme na středu, tak aby měli možnost soutěžit i ty, co začnou poslouchat od rána. Já to furt odkládám, ale takhle to prostě tady může chodit. Je to můj pořád, moje soutěž, moje pravidla. Přátelé, kdyby náhodou nic, teď přijde reklama, já vás za chvíli pozvu taky na akci Skate Sound, která proběhne tenhle víkend v Hradci Králové. Mistrovství je v minirampě České republiky v rámci skateboardingu samozřejmě, ale spousta dalších aktivit, DJská škola, graffiti škola, budou tam spousta dalších tedy aktivit, na který tedy já vás během tohohle týdne pozvu. Navíc je tam vstup zdarma. Já tam budu, Martin Černík tam bude, spousta zajímavých lidí tam bude, rozhodně bych si to nenechal ujít, klidně bych si udělal i výlet, my jsme tam byli už loni s rodinkou, vřele doporučujeme. Takže to je pozvánka na víkend do Hradce Králové, my se o tom budeme dneska a i další dny bavit, teď ale zpátky k programu Color Music Radio, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika, čekají nás novinky ze světa Baselineu a UK garáže, jak jinak, když je pondělí. Dobrý ráno.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.

písnička z posledního týdne, konkrétně ze včerejšího dne, tohle Tropical Deluxe a Outly Acolyst, první novinka dnešního baselineu a UK garáže a já se těším, co si pro nás tenhle týden v rámci těch aktuálních věcí připravil. Vy se můžete těšit se mnou, doufám, že už máte svý taneční úbory a taneční boty, případně jste v tanečním módu aspoň, když musíte být v práci, třeba tak jako já, ale já si tady sem tam trsnu, se mnou tady tancuje židle už od rána a vám přeju to dobrý ráno taky.

7 minut po 9. hodině, Tropical Deluxe, za chvíli Beautiful Days a Nicky Lewis, taky Daniel Bukačila, ale rok 2026 remix, tak se těším, co nám tenhle remix roku 2026, konkrétně taky, jestli se nepletu ze včerejšího dne, ano, přátelé, ty věci jsou... Zpátka, něco je ze včera, něco z předvčerejšekem, takhle my si to tady děláme prostě.

Ne, tohle není středa, i když by to tak mohlo znít. Tohle je pondělní vysílání Color Music Rádia, jediný rádio, který vám po ránu hrne novinky ze světa baselineu a UK garáže, a to v DJském setu. To

věce Something Better od Not Usual. Tady máme Rodneyho a jeho Mirewall, česká nás taky, Postkepera, Let It Show a další věci, jako třeba Hermie Leaf a DeMarcus Lewis. Ano, přátelé, plán je jasný, už se nám to tady rýsuje.

Další novinka DeMarcus Lewis a jeho Hear My Leaf, nebo jejich DeMarcus a Lewis. Jediná ranní show, kde můžete slyšet živý DJský mixy, taky ranní škrábání, spoustu blbejch keců, ale hlavně, a to je to nejdůležitější, aktuální muziku z posledního týdne. V pondělí je to Baseline na UK Garage.

No a kdyby vám ranní škrábání nestačilo a chtěli byste toho škrábání víc, mrkněte na Instagramový účet DJ Freaky Flink, tam jsem totiž nahodil včera společný video z vystoupení s Davem Trumpetýrem, takovej krátkej skit, ale myslím si, že relativně povedený, minimálně tedy většině lidí, kteří to shlídli, se to líbí, což mě těší. No a když už tam budete, tak možná taky uvažujte o tom, že bychom si mohli dneska dát Frikoloru speciál. No přátelé, Martin Svátek totiž nemůže vysílat. On sám mi psal, že kdyby chtěl, tak ať to vemu. Je to hodný chlapec, rád mi přidá práci. No ale jak víme moc dobře, tak je to speciálně na vás, jestli takováhle věc se uskuteční. Frikolora speciál je totiž podmíněna několika pravidly.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, 8 a 40 minut po 9 hodině, za chvíli nás čekají informace o parťácích. No a jsem koukal na ten Instagram a říkal jsem si, že když je tam, počkejte, abych to věděl, já to musím spočítat, počty nikdy nebyla moje silná stránka, teď je tam 5626 lidí, takže kdyby tam bylo třeba po tý desátý 5636, 10 lidí je cajk, přece jenom já už jsem vás všechny donutil tam dát follow, tak bychom si mohli dát takovej likvidovej setík v rámci Frikolory speciál po 10. hodině. Samozřejmě je to podmíněný těma followama, takže teď pokud byste chtěli, aby byla Frikolora speciál dneska při pondělku po 10. hodině, musíte jít na instagramový účet DJ Friky Flink, tam dát follow a já když uvidím, že tam je zájem, tedy že tam bude minimálně 5636 lidí, tak si možná, ne, když to tam bude, tak to není možná. Tak je to jasný. Tak jedeme dál a pak už se domluvíme, co a jak. Víme, jak to tady funguje. Takže teď máte možnost prodloužit si Frikoloru. Martin svátek nemůže vysílat, takže instagramový účet DJ Friky Flink. Pokud tam po desátý bude o 10 lidí víc, což není zas až tolik, přátelé, tak bychom si dneska mohli dát Frikoloru speciál. Páč, Martin má tedy jiný povinnosti a já... A teď mě znáte...

No a ještě předtím se podíváme na parťáky tohoto pořadu. Dneska je pondělí a pojďme si říct, že v pondělí, tedy konkrétně 18. května, tady jsou informace o parťácích Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Z poslední aktualizace Spearhead hry Grains on Warfare vývojáři propagovali větší příklon hry k hraní PvE. To znamená, že hráči mohou plnit společně úkoly, ale nemohou se navzájem zabít tak, jako v případě PvP. Bojí pouze proti herním postavám ovládaným umělou inteligencí. Bylo to hlavně na přání fanoušků hry, kteří chtěli na více bezpečných PvE serverech více dobrodružství, více tajemství k odhalení a více kořisti. Toho všeho se jim teď dostalo, ale nefungovalo by to dobře, pokud by vše bylo snadno dostupné. S větší možností zisku je v reálném životě vždy spojené větší riziko. Proto bylo tedy mnoho různých nepřátel, jejich porážka je teď větší výzva. Nicméně následná kořist větší námahu vynahradí. Navíc si na silnějších protivnících může každý hráč zvyšovat svou reputaci a tím si postupně odemykat přístup k novým úkolům nebo zboží v obchodech. Vývojáři bedlivě sledují zpětnou vazbu hráčů, aby si potvrdili, že změny nové aktualizace splňují přání většiny hráčů, aby byli tady získali vodítko, co ještě případně vylepšit. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Madfinger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, ano přátelé, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

JiřX, Icek Jiříček, tak ten byl první a vypadá to, že i poslední, takže dneska to na žádnej tedy Frikolora speciál asi moc nevypadá, to byste se museli víc zahypnout. Představte si, že byste měli zůstat v práci o hodinu díl třeba. A řekli by vám, že to máte udělat jen tak. Udělali byste to? A nebo byste chtěli, aby vás někdo ocenil? Ha? Řekněte mi, teď mi to řekněte. No a mě za to ocenění stačí, když dáte nějaký ten follow na Instagram, abych věděl, že tam ten zájem je a klidně si po 10. hodině tady vyšlem ještě jeden setík, ale je potřeba, aby tam ten hype na Instagramovém účtu DJ Freaky Flink byl vidět. A já věděl, že za toho nějaký ten zájem a ocenění může přijít, přátelé. Je to práce jako každá jiná.

krutej sklus, ale to nevadí, protože Martin Svátek dnes nemůže vysílat, takže je to vlastně úplně jedno. Každopádně teď se pojďme podívat na dnešní den. S tím Freeklora speciálem to nevypadá moc růžově, protože tam není evidentně zájem. A když není zájem, tak není ani nabídka. Potažmo, není poptávka, není nabídka. Pojďme zpátky ale k dnešnímu dni, ať ten tedy to utrpení tady uzavřeme. Je 18. května, svátek nám slaví Nataša, stejně jako vždycky. Dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno, polojasno nebo zataženo. Jen výjimečně by mohl přijít také déšť, a to hlavně na západě Čech, a to k večeru. Ne, kecám, teď dopoledne. Se to změnilo. Večer už ne, ano přátelé. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 6 až 7 stupni nad nulou. V odpoledních maximech 17 až 20, k večeru se ochladí na 13 až 17 a přes noc potom 6 až 8 stupně nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první jsem na tebe hrdá a další komplimenty, díky kterým si získáte srdce každého muže. Ano, muži po nich touží, ale nechtějí si o ně říkat, pokud jim je žena sama od sebe dokáže dát, už jinde nehledají, protože v ní našli svůj životní poklad. Má to ale jeden háček, musí být upřímné. Líbivé sladké řečičky nefungují. Proč pro muže tyto komplimenty tolik znamenají a jak na ně působí? Ano, muži touží po komplimentech, ale nedělají nic proto, abyste tedy je říkali, nebo si oni nechtějí říct sami. Na to jsou totiž příliš hrdí a vyžádané komplimenty pro ně ani nemají velkou váhu. Upřímné komplimenty jsou pro ženy obrovská šance, jak se s mužem hluboce a pevně propojit a posílit vztah. Pro muže jsou extra impulzem k tomu, aby dělali všechno to, za co je pak ženy milují a obdivují. Zároveň jim pomáhají překonat těžké životní výzvy. A jaké to jsou? Za prvé, jsem na tebe hrdá, za druhé, cítím se s tebou v bezpečí, za třetí, obdivuji tě za to, co děláš, za čtvrté, vím, že to zvládneš, za páté, toužím po tobě, chci tě, ano přátelé, tak to jsou základní informace, které je potřeba vědět. No a drogových otrav přibylo o polovinu. Čechy zabíjí i nové drogy, ale i běžné léky. Loni v Česku zemřelo v důsledku předávkování drogami 111 lidí. Oproti předchozímu roku 77 je to dramatický nárůst téměř o polovinu. Z celkových 257 případů intoxikace, ke kterým výjížděla policie, skončili tragicky takřka každý druhý. Nejčastějšími obětmi předávkování byli lidé v produktivním věku 26 až 45 let. Děsivým varováním je ovšem i smrt 8 nezletilých. Vyplývá to ze statistiky Národní protidrogové centrály. No a poslední informace dnešního rána, konec zašifrovaných zpráv na Instagramu. Meta odstoupila od soukromého modelu. Společnost Meta změnila pravidla ohledně soukromí na své platformě Instagram. Uživatelé už nebudou moci využít end-to-end šifrování v soukromých zprávách, jelikož sociální síť tuto technologii minulý týden globálně vypnula. Rozhodnutí je vypnout E2EE představuje pro Metu zásadní obrat, jelikož dříve společnost tuto technologii prosazovala jako zlatý standard pro soukromí uživatelů. V roce 2019 se společnost zavázala tento způsob šifrování zavést jak na Instagramu, tak i na Facebooku. Mark Zuckerberg v té době řekl, že budoucnost je soukromá. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Freeklora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.
Já koukám, že nějaký follow tam přibyl, ale na to číslo, který jsme si tady domluvili, jsme se nedostali. Chybí tam 5 lidí, přátelé. Takže já vám dám reklamní blok, ještě vám dám šanci. Já jsem to zmiňoval, pokud byste chtěli dneska Freecoloru speciál, stačí na instagramový účet DJ Freaky Flink dát tam follow, pokud tam bude 5636 lidí, tak bychom si mohli dát ještě druhou část, potažmo speciální část, to, co tady je jednou za uherák, ano, a vy si to sami v úvozovkách platíte svými followy, a to tak, že instagramový účet DJ Freaky Flink dáte follow a já za to makám, jako se říká, barevné, já nevím, jestli je to tedy politicky korektní, ale to nevadí, přátelé, no, takhle se to říkalo za mého mládí. Pojďme si říct, že teď tedy dám reklamu, vy máte ještě chvíli to tady celý nějak rozhodit, nebo zhodnotit, nebo prostě rozhodnout, jak už chcete, a když to všechno klapne, tak se třeba slyšíme, když ne, tak se s váma loučím. Mějte krásný den.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 10 hodin.
6: Color Music Radio.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
9: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
10: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Jsem měkej, přátelé, jsem měkej, dal jsem si úkol, vy jste ho nesplnili a já stejně jsem podlehnul a stejně jsem se rozhodl, že prostě...

přátelé. A prostě to jsou lidi, jo, pravděpodobně, já doufám, že jsou to lidi. A já prostě nemůžu udělat, nemám to srdce, i když vás není dost, prostě jim neudělat radost.

Přivejš, co jsem několik let chodil na aikido, i když někteří aikido nepovažují za bojový sport, tak za mě je jedna z nejkrásnějších věcí. Kdyby tady v okolí bylo nějaký dojo, tak bych možná zase klidně začal chodit, ale já jsem tady nic v okolí nedošel a úplně se mi nechce nikam dojít, takže ať je aikido!

Pravidelní posluchači, píšete sem do studia, děkujete, já vám samozřejmě díky, protože vy jste follow dali dávno. A samozřejmě vy se počítáte, ne, že ne?

Ale těch zpráv přišlo samozřejmě mnohem víc. Pravidelný posluchač Luděk píše, ty jsi mě rozplakal štěstím. Ty jsi vtipnej. A nebo Miky Drbloň píše, kolega v práci nemá Instagram, ale follow ti dává. Taky dal bych ti, kolik chceš follow, ale už jsem ti dal před lety. Míra, tedy Toušek. Já samozřejmě děkuju, já si to vážím. Já jenom tak jako hypuju ten Instagram, ono prostě... To pak líp vypadá, že jo, na tom Instagramu, když je tam víc followerů. Ale jinak já vás mám rád a samozřejmě to dělám s láskou k vám, ale je potřeba ukázat tu lásku i zpátky.

A vy píšete na všech možných platformách, ať už je to Facebook, Instagram, tady píše Jan Rybárek, díky za protáhnutí vysílání, jedu z Prahy zpět do Brna, super music jako vždy, nebo píše pravidelný posluchač Marek, píše ahoj friky, seš nejvíc, nejlepší borec, děkuju za frikoloru extra, Aji Aikido píše. Ano, přátelé, sice se z toho nenajíme, to bych se asi z toho Instagramu taky nenažral, co si budem povídat, ale je to dojemný, je to dojemný. Tohle je Never Too Old, tak snad nejsem dost starý na to, abych to mohl protáhnout.

Těch zpráv sem do studia chodí opravdu velké množství, já z toho mám radost, je prostě vidět, že vy, který už jste follow dali, se tam držíte a to mě těší a já prostě nemám to srdce, že bych to tady jen tak jako vypnul. A když ještě to vidím, jak jste prostě srdcaři, tak to na mě nechává vliv. Ještě když dám takovouhle muziku sentimentální, Green Light a Goddard, taky Megan Linnell, za chvíli Hybrid Minds a taky Catching Cairo, ta

Trikolora speciál, 26 minut po 10. hodině, ano přátelé, takhle to může vypadat tady u nás na Koloru, takhle před 10:30, samozřejmě standardně můj hlas slýcháte mezi 8. a 10. Dneska Martin nemohl a tak jsem se rozhodnul. Že se podíváme na ty nejlepší likvidové věci roku 2026, jestli se nepletu, všechno by to mělo mít rok vydání 26, ne, kecám, tohle je 2017. Tak nic, zase kecám, ale opravil jsem se.

No a vy píšete a píšete, Kuba Zálejský poslouchá pravděpodobně v Polsku na Helu, tedy to by měl být poloostrov, jestli se nepletu, zeměpis nikdy nebyla moje silná stránka. Ale těší mě, že tě těší, že vysílám dál, to je samozřejmě pozitivní informace z Polska. Tohle je Milbrook a taky Brown a Inspire, za chvíli LMX, taky Kubix a jejich Crossfire.

připravím ještě jednu věc a to bude věc, kterou se pravděpodobně rozloučíme. I když nebyl bych to já, kdybych tom ještě nenašel nějaký fígl a už jsme to tady párkrát dělali, mám pro vás jednu poslední věc a potý každý follow na Instagramovém účtu DJ Freaky Flink navíc, bude minuta navíc vysílání dnešní Freakolory speciál, jinak tam máme zálohu, tedy Holiday Edition, takže se nemusíte bát, že by tady bylo jako ticho, ale pokud byste chtěli, aby Freakolora vysílala dál, tak teď máte šanci, je 35 minut po 10. hodině a Instagramový účet DJ Freaky Flink. Tahle hra už tady párkrát byla a fungovala. Někdy jste mě udrželi až do 12 hodin, to si pamatuju. To bylo naprostý psycho, ale já když něco řeknu, tak se snažím držet slovo. Takže každý follow na Instagramovém účtu DJ Freaky Flink, minuta navíc vysílání, tedy Freakolory live, ano přátelé, speciálně tedy po 10. hodině dneska, když Martin nemohl. Takže pokud byste chtěli si v tomhletom vibe jet v rámci Liquid Drum Bassu i dál, doporučuju jedinou věc a to Instagramový účet DJ Freaky Flink, dát follow, každá tedy duše Instagramová navíc je potom tedy minuta navíc v rámci dnešního vysílání, a tak pokud chcete pokračovat, teď už je to jenom a jenom na vás. Tohle je Crossfire LMX a Kubix, já pro vás mám připravenou ještě tedy jednu věc a poté už se pravděpodobně rozloučíme, pokud tedy se nestane nějaký zázrak. To bude Time With You a já ten čas strávený s váma jsem si mega užil. Luis Lowry a taky Command Strange a já vám děkuju za ty zprávy, které sem chodili a chodí v rámci dnešního vysílání, protože to mě samozřejmě těší, ale jak říkám, je potřeba to trošku nakopnout maličko i já budu samozřejmě víc happy, když budu vědět, že tam ten zájem na druhé straně je. Pokračujeme v krasojízdě, tohle je Color Music Radio, pořad Freakolora. Freakolora speciál mezi 10. a 11. hodinou dneska 18. května v rámci tedy toho, že Martin nemůže vysílat a já vám přeju příjemný dobrý dopad.

No a my tady máme 2 minuty přídavku a já samozřejmě budu zmiňovat každého jednoho z vás, který se bude tedy podílet na tom prodloužení už dnešního Frikolory speciál, protože Sergi Simon nebo Vašovin jsou první dva, který dali ten follow a my jsme dosáhli toho původního čísla 5636. Ale to jsou pouze 2 minuty, tedy v rámci dnešního nastavení, takže jak jsem zmiňoval, pokud byste chtěli pokračovat v krasojízdě nadále, je to na vás, stačí na instagramový účet DJ Freaky Fling dát follow. Každý je jeden člověk, který tam dá follow navíc, tedy v rámci těch čísel, které tam jsou teď, je minuta navíc dnešního vysílání a já mám pro vás připravených ještě spoustu zajímavých pecek, takže pokud ještě nemáte dost, tohle je vaše šance.

No a já zdravím dalšího, Bugner Toma, díky, jsem rád, že posloucháš, že jsi našel tu chvíli a dal follow a já myslím, že to za to bude stát, tak nebo aspoň doufám. Posloucháš Free Color Special po 10. hodině na Color Music Radio. Hey.

udělají velkou radost, jednu z nich, a já nebudu v tuhle chvíli jmenovat, protože řeknu jenom křestní jméno, to je Ondra. Sedím v autě před firmou a nechce se mi vystoupit. Tohle už tady párkrát přišlo a to je prostě jako, to je pochvala, kterou prostě, jako samozřejmě ne každému se chce do práce, že jo, ale všichni tam nějakým způsobem musíte, ale když to prodlužujete a sedíte v autě, což taky není úplně nejpohodlnější záležitost, tak je to prostě hezký. Tak Ondro, snad ti uděláme tu radost a za chvíli skončíme, jenže právě tedy ten poslední follow, který byl od, abych to zmínil správně, nechci tady nikoho to... Bugner Tom, tak to prodloužil, protože tahle věc měla jenom 2 minuty, takže tohle je poslední věc, pokud tedy se nerozhodnete prodloužit si Freakoloru pomocí Instagramu i účtu DJ FreakyFling, pomalu zajistě se s váma rozloučím, tohle je další věc, Kamoj Krukit a Rezar a Red Bull, tedy Symphony Remix, tak... Pokud teď nepřijdou nějaký další followy na Instagramu a DJ Freaky Fling, tak tohle je poslední věc. A pokud přijdou followy, tak každý follow je minuta navíc. Pokud jste to nechytili, tak takhle já to tady vedu.

0: it's hard, but all the good things have to come to an end at some point.
1: But why, Jeff? Why?
2: Ono to má dost často podobný scénář, když už to vypadá, že skončíme, tak se objeví nějaký nadšenci, jako třeba Budařová s

53 minut po 10. hodině posloucháš Frikoloru speciál a samozřejmě tohle je poslední věc dnešní Frikolory speciál, páč už se na tom Instagramu vůbec nic neděje a já potřebuji taky dělat nějaký jiný věci a vy už mě tady pravděpodobně těžko udržíte stále, ale máte možnost, přátelé. Já totiž nikdy nekončím bez toho, aniž bych nesplnil slovo a pokud prostě přijdou další followy, nebude se dát dělat nic jiného, než že budeme pokračovat. Každopádně, každý follow minuta navíc, tohle byla Frikolora speciál a makes me feel alive a BC taky Farley, no a my ještě dohrajeme samozřejmě, ale jak říkám, blížíme se ke konci, já vám děkuju každému jednomu z vás, který napsal nebo dal follow, aby jsme to tady protáhli přes tu hodinu, jak říkám, pokud byste se zbláznili, což se občas stane, a jednou jste mě normálně takhle už skoro vypli a pak jste se rozhodli a drželi jste mě tady až do 12, což se teda dneska evidentně asi nestane, ale nikdy neříkej nikdy, my pokračujeme v krasojízdě. Tohle je Color Music Radio, pořad Frikolora speciál a DJ Friky.

No a píše Luděk, ještě jednou díky moc a díky vám všem, kteří jste se zapojili do dnešního vysílání Frikolory Speciál. Teď už to tam tedy máme vyřízený v rámci všech těch followů a blíží se nám taky 11. hodina, takže se pomalu a jistě asi rozloučíme. Pokud se to nějak nezvrhne, což nepředpokládám, tak by to mělo prostě za zhruba 2 minuty skončit. Pokud to bylo utrpení, omlouvám se, ale mohli jste přiladit, pokud se vám to líbilo, tak mě to samozřejmě těší. Já jsem DJ Friky a tohle je Color Music Radio.

0: No a sice jste se na tom taky podíleli, ale bez parťáků by to nebylo. Parťákem pořadu Freakolora i Freakolora speciál není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením. Firma growshop.cz a s technologiem a tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský technik. Já vám moc děkuju. Ještě se podívám přes reklamu, jestli náhodou jste se nějak nehypli, ale vypadá to, že je ten správný čas to tady ukončit. Ještě jednou díky moc, jste zlaťácí, co si budem povídat. Kdybyste náhodou chtěli vidět skejťáky, grafiťáky a další, tak vězte, že o víkendu nás čeká parádní akce s názvem Skate Sound. Proběhne v Hradci Králové na náměstí pod Paží a pod taktovkou jí má Martin Černík. Ano, přátelé, třeba oni tam Matyho učil skejtovat Petr Levy.
1: Levy.
0: A já tam budu učit DJovat, bude se tam taky učit graffiti, ale spousta dalších aktivit. Myslím si, že slušná volnočasová zábava na víkend, tedy 22. a 23. května. Tohle už byl ale závěr dnešní Freakolory. Já vám ještě jednou moc děkuju, mějte krásný den a čau!
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Sex appeal. To nejlepší ze

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 10 hodin.
7: Color Music Radio.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
11: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Tohle je Kalina Zenders, asi to čtu dobře. Možná ne. To je současná muzika, docela dobrý sound, co říkáte? No teď je ještě další nová věc, Sony Fodera, taky Crystal.

Okay, you. Co dobrý? No teď už třeba Belters Only. Taky jedna z těch nových věcí.

otázka, kterou tady mám. To je taky docela pohyblivá záležitost, slušný pohyb. Share the house. To je taky, myslím, že tak asi dva týdny stará věc. Možná i víc, ale rozhodně to není nějak extra stará věc. Ale v Holiday rozhodně poprvý.

No, řeknu vám, moji milí, ono nejhorší je, když vás napadne pecka a vůbec nevíte, jak se jmenuje, nebo název, nic, jenom vám to prostě lítá tou hlavou. To se mi teď stávalo nějakou dobu tady v tom případě taky. Říkal, sakra, tuhle věc bych po dlouhý době zase chtěl slyšet a Road 94, tak je to tady napsaný, tak jsem to našel tady u sebe. No samozřejmě, já jsem to našel podle Jess Glynn, která zpívá vokály. Jinak

to taky týká So Much In Love. To už je asi poslední ta taneční věc tady v tom bloku tady. D.O.D. tohle věc mě bavila od první chvíle. No, posuneme se pak dál, chci vám nabídnout nový album k poslední.

J Balvin, jinak taky Amber Mark. Jump. Taky už jsem hrál v Holiday tuto ukázku. No a teď rozhodně věc, kterou jsem hrál. A nový album tady té zpěvačky.

0: your husband is coming.
1: Tak její deska se jmenuje This Music May Contain Hope. No, není to špatná deska. Rozhodně skvělý specifický zvuk. No, na tu desku se podíváme za chvilku. Tohle je věc, kterou jsem taky hrával. To je z předešlýho alba. 21st Century Blues. Myslím,

album se jmenuje My 21st Century Blues. Tato věc Hard Out Here, skvělá věc, parádní záležitost. No a teď už tedy pojďme na její album nový, tedy, který se jmenuje This Music May Contain Hope. Z tohohle alba si zahrajeme asi, já furt si říkám dvě nebo tři, tak uvidíme, no tak tahle ta první věc tu rozhodně chci zahrát, ta se vám myslím bude, já myslím, že by vás mohla

Skin and Bones. Ukázka z nového alba od zpěvačky Ray. This music may contain hope. A ta další věc. Tak to je taková hodně zase taková zvláštní, tak co uvidíte, co vy na to, nebo uslyšíte, tato věc ukázka, která se jmenuje The What's Up Shakespeare.

No tak to je zajímavá věc. The What's Up Shakespeare, tohle ukázka. A tohle je Ray, předposlední ukázka z tohle jeho novýho alba. A ta poslední, tak ta na mě hodně zapůsobila, to je jasný, jmenuje se Goodbye Henry, jinak na tyhle věci spolupracoval Al Green, to tam uslyšíte. No, taková, no, já ani nevím, no, je to vlastně hodně pěkná melodie, posujte sami, tady je poslední ukázka z alba This Music May Contain Hope, tohle je Ray a taky...

Dámy a pánové, nový týden, čerstvé polední menu. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a na úvod Wu-Tang Clan a jejich Fort Chamba. A když už jsme teda v takových vodách, tak následujem. Aha, ok, následujeme. Počkejte, tohle to je nějaký remix. Co takhle? Se vzpomínkou ohlednutím na 1. května, kdy v Praze vystoupil Redman a tady navíc ve spolupráci s De La Soul. Za chvilku třeba taky Naughty by Nature. A čeká vás dneska i soutěž o volný vstup na blížící se koncert Smith & Wesson.

aka Old Dirty Bastard. Takže ještě jednou otočka k Wu-Tangu. A teď už slíbený Naughty by Nature a jejich klasika jménem Hip Hip Hooray. Hip Hop Hooray. A za chviličku už slíbený Smith & Wesson, který dorazí do Prahy 29. května. Což je velká hiphopová událost, klasikové z Brooklynu. A společně s nimi New Schoolová, velmi zajímavá formace Blue and Exile, 29. další Boombox. A bude to tentokrát poprvé na lodi Cargo Gallery na Vltavě na Smíchovský náplavce. Poslední květnová neděle. Navíc DJ Support Grunza. Už teď se moc těším. Tak za chvilku soutěž. A hnedka v úvodu poděkování Rowovi to

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

the rock. Fuck Jo, tak to byli kultovní Smith & Wesson z Brooklynu, který už v 90. letech nadělili hiphopovému světu velmi zásadní album. Jak se to album jmenuje, to je soutěžní otázka, který ještě přidejte, jak se jmenují ty dva pánové, který tvoří hiphopový duo Smith & Wesson. Psát mi můžete na lukas@radiocolor.cz a ve hře je dvakrát jeden volný vstup na jejich pražský koncert 29. května na lodi Cargo Gallery, kde navíc před nimi budou předskakovat ještě Blue and Exile. Tak na ty došlo minule a dojde zase příště. Teď už letíme na Kubu za The Orishas. By the way, doufám, že máte volume doprava. Zdravíme nejenom na Kubu, ale taky Karlovy Vary, Liberec, Budějovice, Krumlov, Plzeň. A samozřejmě Praha, Brno, Znojmo, Opava, to je jasný. Kde ladíte vy dneska? Dejte vědět. Lukas@radiocolor.cz

dopolední menu na vlnách Color Music Radio. Dnes v malinko speciálním čase, protože se nám tam posunulo dopolední vysílání s Martinem Svátkem, ne jeho vinou, tak abyste si mohli ten jeho set užít celý, tak jsme se takhle posunuli až zhruba začátek 12.15 až 13.15. To znamená, dneska si podle mě hodinky neměřte, ale věřím toho, že ta muzika je nadčasová záležitost, to znamená, že právě když chcete vypnout ten čas, tak poslouchejte. A tohle to byl kubánský zpěvák Alfredo Valdez s songmenem Canto a la Vuelta Bajera. Předtím to byly samozřejmě Diorishas a já jsem skrze jednu západoafrickou kapelu pochopil už před lety, že vlastně latinskoamerická muzika je vlastně v kořenech africká muzika, jenom s trošku latino temperamentem. A pochopil jsem to skrze legendární kapelu z Dakaru, která existuje už přes 50 let a kdysi tady v rámci seriálu Respekt festivalu tady vystupovali a jmenují se Orchestra Baobab. Tak okoštujte, protože tohleto není kubánská muzika, tohleto je africká, západoafrická muzika ze Senegalu, Made in Dakar, se jmenuje to album a skladba jménem Ami Kita Bay, Orchestra Baobab.

orchestra Baobab jsme se ještě vrátili za oceán do Brazílie za mým oblíbeným reperem, který se říká Emicida, Acabou Mais Tem. Se jmenoval ten song a když už jsme v Brazílii, což bych klidně mohl hrát taky klidně celý menu portugalsky. A teď je aspoň jedna ochutnávka z EPčka Acústico Cancún, rapper jménem Shama, ale v takovýhle akustickém podání s hostujícími Gustahem a Irineu Barce.

Na Color Music Radio posloucháte Polední menu a tohle to byl Brand New, neboli z Brusu nový single od Stevena Marleyho jménem Hills of St. Anne. Kopců nad Kingstonem, kde se narodil jeho táta Bob Marley. A pod kterými vznikl taky v 68. nebo 9. roce legendární trio The Abyssinians, který do Prahy dorazí do Prahy v rámci evropského turné už v neděli 24. května do Lucerna Music Baru. A to bude velká událost pro všechny, kdo máte rádi reggae, vřele doporučujeme opravdu rastafariánský dědové a mimo jiné tato hymna Satama Sagana.

Jedna z velkých legendárních skladeb Roots Reggae Music, Sata a Masagana v podání The Abyssinians, původně vokálního tria, dnes už kvarteta. Z té původní sestavy tam zůstal jeden z členů a doprovodí ho mladší, ale velmi krásně zpívající vokální kvartet. A k tomu doprovodná kapela

Koukám na hodiny a vidím, že už víc do dnešního menu nenervou, i když bych rád, tak se těším na pokračování v úterý od 21. hodiny v rámci reggae speciálu. A ještě jednou teda z Woody Abyssinians 24. května v Praze s kapelou a s předskokanem Lone Rangerem z Jamajky. A to všechno v Lucerna Music Baru a těším se na vás taky v rámci dalšího poledního menu. Poděkování partnerům tohoto pořadu nakladatelství Dharma Gaia, který vydává skvělé knížky už 33 let, dharmagaia.cz, tam najdete více informací, příště se podíváme více za ohlednutím za světem knihy. Poděkování taky macparts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, od mýho xkrát rozbitýho telefonu až po počítač, vřele můžu doporučit macparts.cz. A ještě jednou zmiňuji Rowito Ice Cream, který dělají skvělý nanuky, který jsou ro, bio, bez cukru a bez konzervantů chemických, to znamená zdravý mražený masání, čokoládový, arašidový a jahodový. Tak díky vám všem třem, kdyby vy jste chtěli být partnerem tohoto pořadu, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz a tam též posílejte odpovědi na otázku, kdo tvoří duo Smith & Wesson a jak se jmenuje jejich legendární album z 90. let. Tak tolik Lukáš Kolíbal pro vás dnes v pondělí 18. května v premiéře, případně o den později v repríze a na brzkou slyšenou. Krásné odpoledne.

0: Music Radio. The best music in town.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody.

0: de hongo.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Okna hned.cz. Okna pomlčka hned.cz. Okna. Okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi utari a strtek stritek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

0: Our Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: What is a DJ? Well, a DJ is the chef for the soul. A DJ takes vinyl and cooks it. Through a mixing table, he prepares his food before a hungry public who, after the sound of the first drum, usually fulfill their bellies in dance and laughter. All of this is possible, grace of the DJ. For me, the DJ is the chef. For me, the DJ is the chef.
3: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy Bombice do tvojí palice. Ram-ta-da-da!

Pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky? Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klony Konopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus a nezapomeň čekovat nové slavy na www.klonykonopí.cz. Ram tadadá!

tam tady dám. Přátelé, občas se nám stane, že počasí stejně jako dneska se nám opět kaboní, ovšem nabídka obchodu Koloní konopí je den ode dne stále lepší a lepší, proto nakopni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo Jaro kvalitně prospy s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod KoloníKonopí.cz pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky, Švýcarska až po nejlepší český indury. Jo a jestli nevíš, jak obdarovat svého blízkého, koukni třeba na nové přírodní RAV, čteno RO mastičky, který potěší úplně každýho. Naděl si dávku pohody a objednávej u partnera pořadu obchodu KoloníKonopí.cz v obchodě, kde konopí dává smysl. Tram ta da da.

0: To je sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Color music.
1: The best music.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Hey, Leroy! What's this I hear about you and Annie Mae? Slipping in the darkness!

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Fajn rádio.
1: Bylo 6 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
6: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi SMS.
7: Juan Varlos, náš přítel!
5: Ano, a my mu musíme pomoct.
6: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
5: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
7: To bychom se měli nechat očkovat.
5: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat.
8: Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
9: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
7: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
9: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená, čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
7: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
9: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte v svůj vzkaz po zaznění bubnu.
5: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam donesela done.
9: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. O tomu nerozumím, tak půjdeme.
7: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem Perverésem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte do Nesela, do ne.
9: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak. A Hergot, furt je tak blízko.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Oh, excellent.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny. Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
3: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se

Partnerem pořadu je Arekord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arekord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky. Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.